Já taky do vzorku vlastně, pač já už teďka nic nepíšu, jenom na objednávku. A málo kdy si co, jak si málo objednávají, no tak, ale tuhle si jednou objednali, no a objednali si to diváci, tak jak to dělám při těch večerech na 10 slov. Tak se ty slova sešly, no já jsem z toho byl zoufalý, tak jsem šel nahoru do šatny a tak vám to zahraju teď.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačke i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

pane, děda mráz, už zase jste to splet, ale za ty roky jsem si taky na to celkem zvykl. V duchu vás omlouvám, to už umím nazpaměť, ale dejte pozor,

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

Láska je nenávist a nenávist je láska. Jedeme na veselku kočí bičem.

děti pochopili, hledí na mě úkosem. Třetí oko je prázdný,

schutí si krajíc chleba vzít, s důvěrou běžet nebo jít. Něco jsem viděl, něco znám, a tak se pak jen tak ptám.

aknut s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhaní,

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

nebuď z toho smutná, buď radši veselá. Protože jedna a jedna jsou čtyři,

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
0: Laskovo!

Takhle. Před lety já jsem se pokoušel napsat takovou písničku, která by byla vhodná i jinak. A tak jakože pro děti. A ono se mi to trošku vymknulo z rukou, ale ne zas moc. Ale chtěl jsem, aby tam byly takové příjemné věci, jako já nevím, les, potůček, zvířátka, sluníčko, broučko, aby tam lezly takové v lese. Oh.

Tak já zdravím rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ty ostatní rádia, aby přijel vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

neotevřu. Jsem já, nejsi. Jsem to já. Tak mi to dokáž. Zaspívej mi náš poslední hit. Bidi, bidi, bá.

patách čas, který pádí, jak zastavit mládí, sám sebe se ptá, mám trochu strach,

I růže odkvétá, že prý musí to tak být, tak nám rok za rokem odlétá, jak dým.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.
3: Počítám svůj život na vteřiny a doufám, že ten další bude jiný. A co jsem měl, to vám dám, co musím, to udělám. Chci vám ještě jednou poděkovat, zakázat plakat a hořekovat.

Chcete si nechat zahrát písničku na rádiu Tloskov? Posílejte nám svá přání e-mailem na radio@tloskov.cz. Přidat do e-mailu můžete i audiosoubor s vaším vzkazem, který před písničkou rádi odvysíláme.

kdy všechno začíná, co potom život nazývá se. Zdali u mimina, anebo ještě dřív. Těžko se vzpomíná, jak se kdo dostal na zem, kdo souhlas udělil, kdo přívěti věký. A malá srdíčka se do pohybu rázem dají, učit se nemusí a každý zná svůj čas. I když jsou maličká, tak velikou věc rozhoupají, kolo se roztáčí a to kolo je v nás. Můj svět

A první kroče nás dlouho čekat nenechají, i první slovíčka a lidská vůle v nich. Kdo z nás kam dospěje, před námi ještě život tají, malinká srdíčka teď máme na dlaních. Ach, jak jsou složité ty větve, které z klíčků rostou, a pole rozryté, však měli bychom znát, že svět má zákony, co tají v sobě pravdu prostou, kdo usnul z večera, tak musí ráno vstát. Můj svět rozmilý, co přines si nám do kolíbky, jen sebe celého a to je vše, co máš. I hvězdy vzdálené, i špetku soli do polívky, my celý tvoji jsme, neboť si celý náš. I hezké pohádky nás uvítají na počátku, v nich lidské moudrosti najdeme víc než dost. A já jsem některé si schoval prostě na památku, nep je v nich zapsána i lidská pitomost. Dál film se odvíjí, i když jsme teprv na začátku, a všechno pomíjí a nevrátí se k nám. Jen život začal, už tak nenuťme mu první splátku, náš život je

kdy vlastně začíná to, co stářím pak nazýváme. Nehleďte očima, srdce přidejte k ním. Vždycky mě dojímá, že život nikdy nevzdáme, neboť je celý náš, toť všechno, co já vím. Nemůžeš všechno mít, to zpravidla se říká vždycky, když se ti nedaří, když máš na sebe zlost. Dobře se dívejte, vždyť je to strašně sympatický, uchopit čas i v stáří pro radost. Můj svět tak rozmilý, co přines si nám do kolíbky, jen sebe celého a to je vše, co máš. I hvězdy vzdálené, i

Dál film se odvíjí a budem zase na začátku. Kolo se otočí a pak zůstane stát. Neb všechno pomíjí, ten odnese si na památku, kdo nikdy nepřestal mít celý život rád. Teď filmu tvůrcové se všem upřímně omlouvají. Co chtěli vyvolat, to nebyl pouze smích. I oni lidmi jsou a též svoje chyby mají. Však nejsou jediný, všichni jsme na saních.

0: Dobrý den, já jsem Dana Matulková a chtěla bych moc pozdravit všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Myslel jsi zpříklad.

dnes bezmocná, když mozek ztrácí svůj vtip. Duše se schovala a chvilku počkala, než srdci bude zas

vítr a prach. V duši spáleniště, jak pláň po bitvě a v očích slzy.

0: Ahoj, tady je Jiřina Anna Jandová a moc zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Hodil jsem flintu do žita, když nepralo s mě vážně, a flinta v žitě ukryta, detiše čeká na žně. Když smívá se, tak tu se dá slyšet, jak žito šušká, že na hlaveň jí usedá svatojánská muška. Ta flinta v žitě rezaví, po nebi letí mráček, mám pocit jménem dezaví, jo na drze chybí háček, ten mráček se ti podobá, čím díl se na něj dívám. A než jej vítr ozobá, tak potichu ti zpívám, hodil jsem flintu do žita, když neprala s mě vážně, a flinta v žitě ukryta, když se čeká na žen, když smívá.
2: A když už jsem se tak rozjel, tak ještě jedna sloka teda s tou písní, zdánlivě, vlastně vůbec ta nesouvisí.
1: Žito není zaseté, neboť přišel nálet, je mi líto prasete, nemá se v čem válet.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence, Kudrna

0: The following broadcast is to Czechoslovakia.
1: Vážení přátelé, dobrý večer. Posloucháte druhé večerní vysílání.

skrze hlasy z amfionů, našich světel z lampionů, pod křídly labutích per. Na konci cest nechej mě vést, přes všechny říci nad propast, výzvu ráje nepropást, jsem unavený.

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau!
1: Vau!

0: Ležím v peřinách, přikrytá tvou rukou. Mám strach, aby to neskončilo dřív. Než umřeme.
1: Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které se chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.
2: Když se nebodí, o mě nestojí, láska má, tak se musím skrývat za své obočí, říct ti do očí, jenom když spí, mám tě rád. Jen když uvidí, že ji závidí, láska má, pak mou dlaň si žádá, že jsem vlastně rád.

dívat, jak se otočí, když slzy do očí derou se jí, když jde spát. Je to k zbláznění, že to trápení láska má, působí i žádá, tak je těžké žít, tak to zřejmě být musí, když ji dá chci mít. Tím, že mě dívka rozmilá víc, nežli jednou zranila sám, poznám těžko bez

0: Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: Ahoj, tady jsou hodiny. Zdravíme všechny na rádiu Tloskov.
1: Ráno mě probouzí, tma sahám si na zápěstí. Zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí. Nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

tady opouští či Koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

a slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce, 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolů žene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

probouzí tma sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzí tma sahám si na zápěstí, zda mi

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísy. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře. Ještě hoří oheň a praská dřevo,

kamení. Dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se lásku brát.

0: arestuji, to je loupež!
1: Tak už se se mnou neškádli. Ty se tu v mešním víně koupeš. A co ho máte ve svých sklepích, to všechno kolem. Tenhle přepich jste vy, bambíčkáři, nakradli.
0: Já nesouhlasím.
1: Jen si křič. Tvá vzpoura není k ničemu. Rytíři, chopte se těch ničemů a ukojte svůj.

jsem tě vážně ušetřil. Lež po tvém žvástu trapném ke slovu nejspíš přijde bzyť. Náš velebníček sklapne.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Ahoj!
1: My jsme kapela
2: Pipes and Pints!
1: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
4: Yeah!

příběh osmý, jak jeli trhovci na trh a tržili. Jednoho krásného letního rána se tatínek naklonil nad postýlku, lehce zaťukal synkovi na čelo a povídá: kdo chce na trh, musí vstávat. Ale Radovan se obrátil na bok a přikryl si hlavu peřinou, protože měl zrovna legrační sen a chtěl si ho nechat dozdát. Zdálo se mu, že pes Kvik mluví jako člověk a maminka s tatínkem štěkají. Jeden pán si přišel pro salát, tatínek na něj zahafal a Kvik mu řekl: nebojte se ho, pane, je to dobrý hlídač, ale nekousne. Stejně se mu to však nedozdálo. Pod peřinu totiž vnikl zvenčí maminčin hlas. Jeď sám, tatínku, takový trh to stejně není nic pro dítě. To neměla maminka říkat, protože pro dítě je nejzajímavější, když to není pro dítě. Radovan v mžiku vyklouzl ze sna, pak z noční košile a pak z postýlky. Smetákem si podal z věšáku tričko, ale ouha, jak byl rozespalý, myslel, že jsou to trenky a také si ho začal tak oblékat. Maminka nad ním kroutila hlavou. Nevidí, že jsou to rukávy? Je, já myslel, že jsou to nohávy, řekl Radovan a hned se vyklonil z okna a volal: neujeď mi, tati, už jdu! Tatínek zatím naložil na dvou kolák bedínky s pěkně očištěnou zeleninou. Když přivázal náklad provazem, vysadil chlapečka na vůz a řekl: pevně se drž. Maminka řekla: drž se pevně. A tak se Radovan musel držet dvojnásob pevně. Dvoukolák se rozjel, ale dlouho nejel. Přes cestu ležela hadice. Jak jí kola přejela, z hrdla vyšplíchlo trochu vody a hadice poznamenala: ha, mrkev umytá, kluk nemitej, ostuda. Je, tati, zastav, já se nemyl, zvolal Radovan. Tatínek zastavil a díval se, jak synek běží k vodovodnímu kohoutku, pouští vodu, jak běží nakonec hadice, ošplouchne si obličej, utíká zase zpátky ke kohoutku, aby ho zavřel, a jak se škrábe nahoru na vůz, utíraje se do podolku trička. Zahradník zabral a dvoukolák se znovu kymácivě rozjel. Když míjeli řadu slunečnic, které se přes plot dívaly k východu, jedna se klapečkovi naklonila a špitla: bude horko, pozor na úžeh. Radovan si sáhl na hlavu a vykřikl: je, tati, zastav, já zapomněl klobouk. To už tatínka dohřálo. Obrátil oči v sloup a řekl: měl jsem tě nechat doma, loudavče loudavá, než dojedeme na trh, nejlepší místa budou obsazená. Radovan, slamáček na hlavě, se opět vyšplhal na vůz a tatínek po třetí zabral. Jistě si říkáte, že už bylo toho zdržování tak akorát a že už se zastavovat nebude, ale chyba lávky. Ze dveří vyběhla maminka a volá: táto, nesnídal! Tatínek zastavil, ale pak se ani nezdržoval obracením očí v sloup, mávl nad tím rukou a zase se rozjel. Nasnídej se, mrkve, řekl přes rameno. Jak Radovan za jízdy snídal, vzpomněl si na tatínkovo vyprávění o rychlíku. Tatínek jel jednou velice rychlým rychlíkem a obědval v jídelním voze. Vlak uháněl krajinou a tatínek seděl klidně za stolem a jedl knedlíky se zelím, což zapíjel pivem, které ze sklenic vůbec nevyšplíchlo. Tak byl ten jídelní vůz měkce odpérovaný. Tati, jím v jídelním voze, křikl Radovan z dvoukoláku. Ale tatínek asi neměl na takové nápady náladu. Jednak byl na syna pořád ještě naštvaný kvůli jeho zdržování a jednak měl co dělat, aby jídelní vůz utáhl, protože to bylo do kopce. Radovan však nebyl z těch dětí, co se nechají tahat do kopců a nedbají na to, že rodiče supí a mají srdce v krku místo v prsou. Jakmile si všiml, že si tatínek otřel z čela pot, ihned se skočil a tlačil, co mu síly stačily. A tatínek to poznal, hned se mu táhlo líp. Otočil se a uznale pokývl hlavou. Radovana to oblažilo, protože to také znamenalo, že už se tatínek udobřuje. A byli ve městě. To byl blázinec. Lidi jako much, všichni někam uhánějí, strkají se a jsou rádi, že je nepřejede auto, že jim jenom pustí pod nos puch.
To je smradu, jako v Cařihradu, zvolal tatínek. Radovan si říká, ještě že nebydlíme v Cařihradu, tam to musí být hrozné. A jak živo bylo na trhu, vlastního slova tam nebylo slyšet. Kdo tudy projde, tomu trhovci mávají před očima svazky zeleniny a mluví úplně jinak než my. Například neříkají pažitka, ale pážitka, kupte si mrkev, volají a znamená to kupte si mrkev. Tatínek měl pravdu. Na trh přijeli pozdě. Nejlepší místa byla obsazena. Zahradník zastavil svou káru na konci uličky se stánky a bezradně se rozhlížel. Pak si vzdychl, uvolnil provaz a začal skládat bedínky se zbožím na zem. Musel je chudák rozložit v úplně zastrčeném koutě trhu, kde si ho určitě nikdo ani nevšimne. Na bedínku s mrkví postavil tabulku a napsal na ní křídou 4KČ. Do každé ruky vzal po svazku a tak stál a nikdo si nevšímal, jak je ta mrkev pěkná, čistá a poměrně levná. Radovan seděl schlíple na bedně s cibulí a věděl, že je to všechno jeho vinou. Bylo mu tatínka líto. Tak se s tou mrkví pěstoval. Takové prodávání je smutné prodávání, jelikož chybí kupování. Když se nikdo u jejich stánku nezastavil, smazal zahradník 4KČ a napsal 3KČ. Ale ani takhle zlevněná karotka nikoho nepřilákala. A tu se tvář zahradnického chlapečka rozzářila nápadem. Vzal svazek cibule a zamířil ke stánku, kde stála slušná frontička zákazníků. Zatáhl posledního za šos saka a řekl po způsobu trhovců, kupte si cibulí! Ale v tom se přes pult natáhla dlouhá chlupatá ruka, zvedla ho za tričko do výšky k ukazováku druhé ruky, rovněž chlupatému. Ten na něj děsivě zahrozil a pak mu přikázal, aby zmizel, než bude zle. Radovan se schlíple odšoural k tatínkovi. Zahradník tu stál, v jedné ruce okurku, v druhé pažitku a talířek na peníze měl stále prázdný. Synek k němu provinile vzhlédl. Potom tatínek smazal na tabulce 3KČ a napsal 2KČ. Radovan číslicím nerozuměl, takže nemohl vědět, že to byla nekřesťanská sleva. Ale jak to tatínek smutně psal, Hošík poznal, že jsou to neradostné počty. Ale tatínkova křída mu vnukla další nápad. Vzal jednu mrkev, připlížil se ke stánku, odkud ho chlupatý trhovec vykázal, dírou v plachtě prostrčil nať, aby v ní mrkev držela a křídou od ní nakreslil šipku směrem k tatínkovi. Nápad to byl dobrý. Bohužel na celém velkém tržišti se našel pouze jeden člověk, který si šipky všiml. A ten člověk se jmenoval Hugo. Zlý výrostek mrkev vyškubl, zakousil se do ní a přiloudal se k Radovanovi. Koukám, že se vám obchody nehejbaj, řekl spokojeně. Potom skoro celou nedojedenou mrkev hodil do kanálu, ušklíbl se, jakože mu nechutná a představte si, zapálil si cigaretu. Vidíte? A my už jsme si mysleli, že se polepšil. Jak jsme byli bláhoví. Jdi dál, nasmrdíš nám zboží, řekl Radovan. Stejně to všechno povezete zpátky, odpověděl Hugo a s přimhouřenýma očima zatáhl z cigarety, aby vypadal jako dospělý, ale ve skutečnosti vypadal jako blbeček. To se ještě uvidí, prohlásil odhodlaně Radovan, protože právě dostal další nápad, v pořadí už třetí. Ten nápad se mu vylíhl, když se díval na prázdný dvoukolák. Nevím, jestli všichni víte, jak ten zahradnický dvoukolák vypadal. On to byl vlastně žebřík na kolech. A Radovan přišel na to, že by se z něj snadno dala udělat houpačka. Vyskočil na bedínku, aby na zvednutý konec vozu dosáhl, přitáhli se ho dolů a silným hlasem zvolal: tady je ten nejlepší stánek, než si nakoupíte, zhoupneme vám dítě. Jedna zvědavá holčička to zaslechla a hned sem za ruku vleče maminku. Radovan usadil holčičku na spodní konec dvoukoláku, přikázal jí, aby se pevně držela a opatrně ji houpal.
Přitom vykřikoval trhovecky: Zelenina a u toho zábava! Maminka té holčičky zatím nakupovala 2 kila cibule a 1 pažitku. Na tatínku v talířek cinkly první mince, zahradník kouká, že se za tou paní dělá fronta, honem přepisuje 2 kč na 4 kč a říká: Ne, ne, ne, prosím, houpačka je v ceně, to je naše pozornost. Na houpačku se posadilo další dítě a jak šel tatínek kolem synka pro další bedínku, pohladil ho po hlavě. To bylo blaho. Všechno šlo hladce, obchody se krásně rozhýbaly, ale na smůlu se do toho vmísil zlý výrostek Hugo. Odhodil cigaretu, po chlapáckém způsobu ji rozdrtil podrážkou a povídá: Ha, tomu říkáš houpání, Hošánku, dávej pozor. Pak Radovana hrubě odstrčil, popadl řetěz a zatáhl za něj tak prudce, že to chlapečka na druhém konci houpačku vymrštilo vysoko na tržiště do neuvěřitelné výšky. Pravda je, že se mu jistě naskytl krásný pohled dolů na ty davy lidí, které udiveně sledovali jeho let, ale nemusím vám říkat, jak to bylo nebezpečné. Naštěstí, na veliké štěstí, dopadl chlapeček na plátěnou střechu sousedního stánku, takže se mu neskřivil ani vlásek, ale to leknutí. Čistě z leknutí se klouček rozplakal na celé kolo. Jeho maminka to se výlomila rukama a začala také hořekovat. Toho zmatku chtěl využít Hugo, aby se tiše vypařil. Ale k vypaření nedošlo, neboť zahradník ho včas a pevně chytil za ucho. Volnou rukou podal matce do náručí plačící dítě, pak sáhl pro největší okurku a řekl: Zde máte, mladá paní, prvotřídní okurku salátovku za tu hrůzu, co jste laskavě přestála, velice nás to mrzí. Co teď s Hugem? Jak ho potrestat, vžít mohl způsobit takové neštěstí? Pozor, Radovan dostal další skvělý nápad, dneska už 4. No řekněte sami, jestli to není na tak malou hlavu dost. Něco tatínkovi zašeptal a tatínek se usmál. Asi se mu ten nápad zamlouval. Když Huga posadili na 2kolákovou houpačku, zbledl a držel se jako klíště. Zřejmě se bál, že ho zahradník také vystřelí na tržiště. Ale tatínek jen naklonil vůz tak, aby byl výrostek nahoře a dolní konec káry zatížil bednou s okurkami. Zákazníci, zvolal Radovan, dobře si prohlédněte toho chlapce. Nejí zeleninu a kouří, proto je tak bledý. Lidé se k ním jen hrnuli. Rodiče zdvíhali děti nad hlavy, aby Huga dobře viděli. Všichni si říkali, to je opravdu hrozné takhle vypadat. Dejte mi 2 kila mrkve a mě prosím 1 kilo rajčat a křen, v tom je také hodně vitamínu. Všechno, všecičko, co na trh přivezli, naši zahradníci prodali. I ty okurky, co dělali Hugovi protiváhu, byly rychle pryč, takže se zlý výrostek dostal velmi prudce dolů. A tak malý Radovan napravil, co svou raní loudavostí způsobil. Tak co, prodali? Ptala se doma na zápraží maminka. Všechno, řekl tatínek. Jenom tohle nikdo nechtěl. Maminka se naklonila nad bedínku s neprodaným zbožím a v té bedínce spatřila svého zahradnického synka, jak spí s choulem do klubíčka. Toho já bych nikomu neprodala, řekla maminka a opatrně, aby se neprobudil, ho přenesla do postýlky. Malý Radovan, jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

Jeruzalém, v hlavním městě římské kolonie, na sklonku Velikonoc, Pilát si ruce myje. Otrhaný Ježíš stojí opodál,

se kácí dle žabí perspektívy. Bláznivá kráso, Vincent je jurodivý. Profesor akademie předvádí lineál, zde jak radno vidětí ryska.

Jistě jménem, ale to je vlastně jedno, na sklonku přítomnosti a historie miliarda Pilátů. Zase si ruce

běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jak

touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost,

máme dost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. V nozdrách sládne zápach klisen na břehu jezera.

večer. Milování je divoká píseň večer. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Stébla trávy sklání hlavu, staví se do šiku. Král z dvořany přijíždí na popravu,

běžet, běžet, nemyslet na návrat. Chtěl bych jak divoký kůň běžet, běžet, nemyslet na návrat. S konskými handlíři vyrazit dveře, to bych rád.

0: sníh, tahle bílá ti sluší.
1: Kapela HM, zdraví rádio Tleskov.
2: Tleskov.

0: Brigitu. Hradní síni je chlad, až zuby drkotají. Je-li smutno Šaškovi, je smutno dvojnásob. Povídej něco pro zkrácení chvíle a pro zahřátí. V tom se přece vyznáš, nemám pravdu?
1: Ach, Šašek lichotník. Ale když nedáš jinak? Vzpomněla jsem si na zvláštní příběh. Vypráví se u nás už od starých časů. A mazaný kocour je v něm hrdinou.
0: To si nechám líbit.
1: Tak poslouchej. Byl jednou jeden mlynář.
0: Jako bych ho viděl.
1: A ten měl tři syny. Dva byli chytří, třetí prostáček, tichý a skromný.
0: Zkrátka trochu hloupý.
1: Michal mu říkali a nebrali ho vážně. Po otci synům zbylo dědictví. Mlýn, osel a kocour. Mně patří mlýn, řekl nejstarší. Prostřední si vzal osla. Ten je můj, zvolal. A nejmladšímu zůstal jenom kocour.
0: Ten to tedy schytal. Myslím mládence.
1: Jenom nesuď předem. Vyčkej a uvidíš. Možná se velice mýlíš.
2: Tak to ne. To není spravedlivé, bratři. To opravdu ne. Mlýn a osel by nás uživili všechny tři. Ale co s kocourem?
0: Dovol mi hádat, paní. Vysmáli se mu.
1: Aby ne, Michal si šel postěžovat k rybám v náhonu. A kocour za ním.
2: Co s tebou, chlupáči? S tebe můžu mít jedině kožešinku na čepici.
3: To bys mě urazil.
2: Hele, ty mluvíš.
3: Proč bych nemluvil? Umím i jiné věci. Jsem jenom kocour a předzdovedu, co možná ani lidé nesvedou. Mlynář věděl, proč si mě to drží. Dej mi pár bot, pořádný pytel a uvidíš, co kocour dokáže.
2: Pytel? Boty? K čemu by ti byly?
3: Však uvidíš. Když o mne ti dva chytří nestojí, pomohu tomu, kdo mi dá svou péči. I kocour dovede být vděčný.
2: Ale k čemu boty?
3: Špatně se bosou nohou šlape do trní. Tady nám štěstí nepřeje. Chceš bratrům dělat podomka? Štěstí si člověk musí vydobít. Cesta je dlouhá a bez bod bych se mohl popíchat. Boty mě budou jenom k prospěchu a tobě taky, to mi věř.
1: Michal se dlouho nerozmýšlel. Když kocour dostal, co si přál, obul si boty, směle vykročil a s pytlem přes rameno vyrazil na kraj lesa. Položil pytel na zem, podepřel otvor klacíkem a pytel vystlal dobrotami, co vábí králíky. A natáhl se vedle, ležel jako mrtvý, nic se nehýbal. Leží tak, leží, očkem mžourá kolem. A už jeden malý neposeda s dlouhýma ušima hopká kolem pytle. Cítí čerstvé mlíčí, otruby v pytli přenáramně voní. Králík nakukuje, dodá si odvahy, kousek popoleze a kocour vyskočí, popadne pytel a vítězně s ním mává nad hlavou.
3: Je můj, je můj.
2: Ale co s ním uděláš?
3: To už je má starost. Slíbil jsem? Slíbil. Mám teď, můj pane, vážné poslání. Když chvíli posečkáš, možná, že budeš hodně překvapen.
0: Že ty mě, paní, pěkně napínáš. Pověz, co bylo dál.
1: Kocour se vydal cestou necestou až na královský zámek. Strážný u brány se trochu podivil. Kocour v botách a rovnou ke králi?
3: Mám důležité poslání. Nesu vzácný dar. A aby neutekl dříve, než ho předám, musím mluvit s králem osobně.
1: Dar pro krále? Strážný se bál jen neudělat chybu. Dovedl tedy kocoura do královských komnat. A král byl toho dne v dobrém rozmaru. Milostivě kocourovi poskytl své ucho.
0: Ale to snad ne.
1: Nechceš rozumět. Poskytl mu slyšení.
0: A tak to tedy ano. Však už jsem se bál o královi uši.
3: Nejmilostivější, pane králi, přicházím jako posel svého pána.
4: A kdo pak je tvůj pán?
3: Hrabě z Vantrok.
4: Z Vantrok?
3: A na náhonu.
4: Na náhonu?
3: Je mým dobrým pánem.
0: To byl ale šibal, takhle si vymýšlet.
3: Na důkaz oddanosti, přízně a aby panu králi prokázal svou úctu, posílá můj dobrotivý pán nepatrný dárek ze svých revírů.
4: Hrabě z Vantrok? Že ho ani neznám.
3: Teprve nedávno dosáhl hraběcího titulu. Snad mohu říci, aniž bych se chlubil, že je to člověk srdce dobrého, ctnostný, nepovýšený, skromný až přes příliš. Jeho jediným přáním je udělat radost králi, kterého si váží.
4: Hrabě z Vantrok? Opravdu nevím, ale řekni pánovi, že děkuji. Hrabě z Vantrok?
3: A na náhonu k vašim službám, veličenstvo. K vašim službám.
1: Kocourovi se šibánská lest povedla, jak náleží.
0: To nebyl kocour, ale lišák, paní Brigito.
1: Bylo to ponejprv, ne však naposled. Za pár dní přišel kocour znovu a pak ještě mnohokrát.
3: Nesu pár korob tví.
1: Král nevycházel z úžasu. A jindy zase.
3: Kousek srnčího dnes posílá můj pán.
1: Ten hrabě z Vantrok se králi začínal líbit. A toho ještě neznal.
3: Pár kachen divokých.
1: Strážní začali kocoura zdravit už zdaleka. A kocour vedl promyšlenou řeč.
3: Můj pán je znamenitý, velmi skromný člověk.
1: A jindy zase.
3: Má tolik polí jako málo kdo. Jeho lesy byste neprojel za jeden den.
4: Opravdu?
3: Vesnice jako byste vymaloval.
4: Skutečně?
3: Každý druhý den je na zámku koncert a jednou do měsíce bál.
4: No toto...
3: Ještě tak najít hodnou nevěstu.
1: Kocour věděl, kam míří. Král měl totiž dceru. Princeznu, o které se široko daleko říkalo, že je nejkrásnější na světě.
4: Milá dcero, mám s tebou vážné úmysly.
1: Řekl král a po očku se díval, co to udělá.
4: Ten hrabě z Vantrok a na náhonu zdá se být slušný pán. Nechtěla by se s ním seznámit?
1: Princezna nebyla proti. Kocourův pán však zatím nosil pytle do mlýna. Jednoho dne přišla chvíle, kterou kocour vyhlížel.
4: Tyhle dny na pokraji léta jsou ze všech nejhezčí. Zítra si vyjedem.
3: Kam máte namířeno, pane?
4: Slyšel jsi o zpívající řece? Znám jedno místo, chodil jsem tam za mlada, kde voda zpívá v běhu přes kameny a točí se v hlubokých tůních. Tam pojedem.
3: Tam to znám. Někdy tam chodívá i můj pán. Moc a moc se mu tam líbí.
1: Kocour utíkal, co mu nohy stačily, za Michalem. Ten právě řezal dříví.
3: Odlož tu pilu, už je čas. Štěstí máš na dosah, stačí jen ruku natáhnout.
5: Už si mi toho tolik nasliboval.
3: A teď je čas. Budeš se koupat v řece na místě, které ti ukážu. Pamatuj, že jsi hrabě. Ostatní nech na mě.
5: Když myslíš, chlupáči, já to tedy zkusím.
1: Stalo se, jak kocour nakázal. Michal se koupal v řece a královský kočár jel zrovna okolo.
0: Taková náhoda.
1: Kocour, který čekal za křovím, vyběhl na cestu a usilovně křičel.
3: Pomoc! Pomoc! Lidé, pomozte! Můj pán se vtopí! Hrabě z Vantrok přijde o život!
4: Cože? Můj nejlepší přítel? Všichni na pomoc! Na pomoc! Na pomoc! Všichni!
1: Zbrojnoši a sluhové, bylo jich dobře na půl tuctu, královský kočí a dokonce i starý komorník naskákali do vody, aby zachránili hraběte. V tom mumraji si nikdo nevšiml, že je tam vody sotva po pás. Kocour zatím přistoupil ke kočáru. Král byl celý bledý a princezna útlá jako proutek sotva dýchala.
3: Můj vzácný pane, díky, díky, díky. Díky tvé dobrotě, můj pán, bude zachráněn. Vaši moudrost a rozvahu lze jen velebit. Je tu však ještě jedna bolest. Můj pán byl okraden.
4: No. Toto?
3: Sotva odložil svůj drahý šat a vstoupil do vody. Smečka drzých pobertů zmocnila se oděvu i šperků. Banda zlodějská, nic jí není svaté. Jak teď může stanout před vaší tváří, pane?
0: to vymyslel náramně. A co král?
4: Zde je můj plášť.
1: Vyjeveného Michala odvezli na zámek a hodnostáři královského šatníku oděli do mělého pana hraběte nejkrásnějšími šaty, které se na zámku dali najít. Michal byl pohledný mládenec a v drahých šatech vypadal jako šlechtic.
0: Teď už to mohu dopovědět sám. Hádám, že princezně se zalíbil. Moc takových mládenců tam asi nebylo.
1: Hádáš správně. A nebylo to jenom kvůli šatům. Zamilovala se do něho.
0: A Michal do ní.
1: Protože oba byli srdce dobrého. Stačilo k tomu jen pár dní.
0: A král?
1: Ten vůbec nebyl proti, naopak. Vyjeli si spolu všichni tři. Kocour měl radost, jak se všechno dobře daří. Měl za to, že si Michal štěstí zaslouží. Běžel proto ve svých botách daleko před kočárem. Sotva doběhl k vesničanům, kteří za lesem sekali louku, vyskočil na balvan a začal prskat.
0: Jako bych ho viděl.
3: Jak neřeknete králi, až se bude ptát, že louka, kterou sečete, patří hraběti z Vantrok a na náhonu, oči vám vyškrábu.
1: A král opravdu sotva dojeli, se ptal, čí je to louka. Pana hraběte z Vantrok, volali všichni. Nikdo nestál o to, aby ho kocour v botách poškrábal.
0: A král?
1: Nestačil se divit.
4: No toto, máte hezké louky a veliké.
5: Sena máme dost.
1: Michal se málem zakoktal. Pořád si nemohl zvyknout, že je hrabětem. A tak to šlo celou cestu pořád dál.
3: Jak neřeknete králi, až se bude ptát, že tohle pole a to obilí je hraběte z Vantrok, naženu vám do obilí myši a nesklidíte ani klas.
1: A když dojel král a chtěl vědět, čí to obilí je, ženci jeden přes druhého volali: Pana hraběte z Vantrok!
4: No toto, máte krásná pole.
1: A kocour upaloval před kočárem, až se mu od bot prášilo a král se nestačil ptát a nestačil se divit ohromným statkům svého přítele.
4: No toto.
1: Mlýny, hamry, kovárny, pole, louky, celé vesnice, všechno jako by patřilo hraběti z Vantrok.
0: A na náhonu.
1: A na náhonu. A kocour pádil, utíkal a běžel. Ocasem za sebou cestu zametal, aby po něm stopa nezůstala. Až doběhl k velikému zámku. Zámek byl krásný. Podivné však bylo, že nikdo není v jeho zahradách. Že na terase nevyhrává hudba. Okna zavřená. Jakoby na zámek padlo divné prokletí. Nebylo vidět panstvo ani sloužící, zahradníky, zbrojnoše, lovce, všude jen ticho, jako před bouří. Kocour se obrátil k těm, co spravovali cestu vymletou od vody.
3: Povězte mi, kdo je tady pánem?
1: Nikomu nechtělo se do řeči.
3: Co pak máte pusu zašitou?
1: Váhavě se rozpovídali. V celém světě prý není většího boháče nad majitele toho zámku. Patří mu všechny louky, lesy, pole i řeky, kolem kterých král s princeznou a Michalem projížděli. A je to čaroděj. Zlý čaroděj. Kdo se mu znelíbí, toho začaruje nebo krutě potrestá. Dokonce se povídá, že je to lidožrout.
0: Aj.
1: Všichni se ho bojí. Nikdo se mu neodváží postavit. A tak už to trvá mnoho, mnoho let. Jako čaroděj se umí proměňovat v různá zvířata a pak slídí, špehuje a naslouchá, co si lidé o něm povídají. Možná ohlíželi se, možná, že je to támhle ten krkavec.
0: Lidožrout, čaroděj. Já čekal dobrý konec, paní.
1: Možná, že se dočkáš. Kocour si sedl u cesty na kámen a mudroval. Když domudroval, vstoupil do zámku a hned k čaroději.
6: Co tady chceš?
1: Čaroděj. Byl zarostlý. Oči mu žlutě svítily. Hlavou sahal málem ke stropu. Ramena tak dovrat stodoly. Kocour se tvářil úslužně.
7: Jsme na cestách, můj pán a já. Považovali bychom za velikou nezdvořilost jet jen tak okolo a nezastavit se. Nesložit poklonu pánovi líbezné krajiny a nádherného zámku.
6: A dál?
7: Slyšel jsem, račte odpustit, že vaše výsost je obdařena zvláštní schopností a zvědavost mi nedá, abych se aspoň nezeptal. Povídá se, a snad to není pouhopouhý tlach, že se umíte proměňovat v různá zvířata.
6: Snad je to pravda? Možná ne. Co z toho?
7: Nedivte se mé zvědavosti, pane. Viděl jsem kouzelníky v arabských zemích a divotvorce v Indii. Dokázali mnohé, ale tohle ne. Nemohu tomu uvěřit.
0: Šikovně klade vědičku.
6: No, mohu ti to snadno dokázat. Parbli! Sakrbli!
1: V jediném okamžiku stál proti Kocourovi místo čaroděje obrovský lev.
0: Takovou bestii mile rád oželím.
1: Kocour se tak vyděsil, že vyskočil rovnou na střechu. Boty se k procházkám po střechách příliš nehodí. Měl se tedy co držet, aby nespadl. Když čaroděj viděl, jak jeho proměna zapůsobila, přijal zase svoji podobu a Kocour opatrně a váhavě slezl se střechy.
7: Musím přiznat, že něco takového jsem ještě neviděl. Slyšel jsem ale, že jeden kouzelník v indickém městě sem tam šátrá, také něco takového dokáže. Proměnit se ve velké zvíře není prý tak obtížné, říká on. Ale proměnit se v něco malého, například v myš, nebo něco podobného, to prý je mnohem těžší. To asi nesvedete ani vy.
6: Nic není nemožné, aspoň pro mne.
1: Nadýchl se, zamumlal a v tom okamžiku se proměnil v myš. Kocour po ní skočil, zakousl se do ní a bylo po myši. A bylo pokrutém čaroději.
0: Tomu já říkám znamenitá svačina. Oj, to se mi ulevilo. Jak vlastně chutná takový čaroděj?
1: A pak už to šlo ráz na ráz. Před zámkem zarachotil kočár a bylo slyšet krále.
4: Nádherný zámek. A já ho ani neznám. Přiznám se, hrabě, byl jsem pecivál. O sousedech nevím skoro nic. Čí je to zámek, nevíte?
1: Michal nevěděl, co na to říct, ale to už Kocour otvíral dveře do kořán a hluboce se klaněl.
7: Vítám vás, vaše královské veličenstvo, na zámku hraběte z Vantrok.
0: A na náonu. Tak tomu říkám příběh s dobrým koncem.
1: Se skonem lidožrouta ožili začarovaní sluhové a muzikanti. A pro nového pána s radostí schystali skvělou hostinu. Muzikanti veselé vyhrávali, stoly se prohýbaly pod nejrůznějšími lahůdkami a král vykřikoval nadšením nad dobrým vínem ze zámeckých sklepů.
0: A ti dva, co se do sebe zakoukali? No, ti dva přece.
1: Hned toho dne byla na zámku velkolepá svatba. Michal se však ještě předtím princezně přiznal, jak to všechno bylo.
0: No to.
1: Ano, nediv se. A princezna řekla, že to nevadí. Dobré srdce prý je nad šlechtické erby a láska nad všechny tituly.
0: A Kocour?
1: Kocour, když viděl, že je všechno na nejlepší cestě, sundal boty. Možná, že se teď rozvaluje na sametové podušce a za své služby se nechá obsluhovat jako hrdina. Možná, že teď brouzdá někde světem a hledá někoho, kdo potřebuje, aby ho chytrý kocour k štěstí popostrčil, když je v nouzi a sám si nedovede poradit.
0: Mňau.

0: Ahoj,
1: tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově
0: v Tloskově.

Wednesday, 5:15. Fangle stuhy pro porečky, divácím trati, ho, ho, ho. Závodníci jako tečky, peleton strakatý, ho, ho, ho. Ve velkém balíku jsou všichni poskládaní, je to sport pro chlapy. Každý zná taktiku a svoje vlastní plány do dnešní etapy. Jo, když to jde, tak to jde, ale taktika není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí, jako všechno časem přejde. Hele, koukej tamhle vepředu, nějaký šílenec, jo, ho, ho, ho, ho. Řekl si a teď tím ujedu, no je to jeho věc, ho, ho, ho, ho, ho. V blátě a sajrajtu cítí se vítězem, do toho, do toho. Přijel až z Kuvajtu, však mi ho převezem, ho, ho, ho, ho, ho. Jo, když to jde, tak to jde.

to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Tamhle za tím, co se děje, někomu došel dech, ho, ho, ho, ho. V očích stopy bez naděje, životní neúspěch, ho, ho, ho, ho. Dostal se do celku za přístup k tréninku a teď mu všichni mizí. Sklame svou manželku, syna i maminku, domov

jen a všechno časem přejde. Tamhle borec v žlutém triku každému na ráně, hop, ho, ho, ho. Kolem něho pět maníků určených k ochraně, hop, ho, ho, ho. Mají své pokyny, náskok je 8 vteřin, co kdyby, nedej bože. Lídr je jediný, chraňme ho před soupeři, je to na ostří nože. Jo, když to jde, tak to jde, ale ochrana není ještě vše. Jo, když to jde, tak to jde, a když to nejde, tak se musí jet a všechno časem přejde. Číslo 30 dobře chápe, jak se stát vítězem, ho, ho, ho, ho. Kdo je blbý, ať si šlape, chytrý ten se veze, ho, ho, ho, ho. Schovaný za zády těch, co mám před sebou, s nikým se nebratří.

se přejde. Kilometr 125, blíží se prémie, ho, ho, ho, ho. Jeden už se ze sedla zved a sláva a čije, ho, ho, ho, ho. Malý cíl taky cíl, vždy nejde o život, jedeme pro radost. Svůj úkol vyplnil, prémie je ten bod a to je

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

v řečišti stopy smaže bláto, z mozku se tváře vypaří, potom si řeknem stálo,

leží, nám praotec mává. Mějte se krásně, hovada. Kde se žije líp, teď národ se hádá. Praha

topí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí, přece mít ti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, nebuďme přátelé adresní. Ale kdo dělá to chladno a černo, lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

Vídně přivezli mě jednou v zimě. Do kupek sněhu na Vltavském břehu vyhodili mě. Byl jsem vyzáblý a hladový jak lund. Český fousek, der Čechyše hund. Hav, hav. Všichni, kdo míjeli mě, odvraceli oči. Jediný, kdo se slitoval, byl panský kočí. Z kozlíku zvolal, hele mladej, když máš ještě trochu sil, naskoč si, a tak jsem

I když venku praští mráz, za misku vody, za pár kostí, pod hrabě hlídá pás. Diví vlci chodí lesem za zvěří a já sám jediný u dveří. Haf, haf. Bez čísla, bez obojku a bez rodokmenu, daleko k národu a ještě dále k jménu. Chápu, že grof mi neodpoví,

se snaží být vděčen za podrbání od pána a jeho slečen. Uží ten kočí padnul kdesi v zákopech u Verdunu a já furt vyjdu tu na lunu. Když zvládne listopad a z lesa slyším

Akira. Hafaf. Za rok či za dva, až to přijde, já to vím. Na hrob mi dejte malý český Vltavín. Ležet bez náhrobku by člověk neunes. Natož pes, natož pes, natož pes.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil za noho minula, vykročil za noho minula, jo, kde všichni měli mít stejně, kde všichni měli mít stejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, noha, co vesele šlapala blejně. Ruka, co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přilítla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá stejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemele v lejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemele v lejně. Chasa už prapory svinula, sedím tu poučem brusery z minula, jo, a začínám znova a stejně. A začínám znova a stejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, v hospodě hrajou se pí.

Až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starý mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

ale stejně učím. Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš? Půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš? Nepůjdeš? Nepůjdeš? Krasové. Tadaš. Zločinci.

a fízly z honorace a skromný úředníky a tvory bez svědomí a plazy bez páteře a život bez vědomí a lásku k nedůvěře.

0: a s hubou rozmlácenou, dnes zůstali jsme němí. Ne, nejsme na kolenou, rijeme držkou zemi.
1: Štěpán Kojan z kapely Keks zdraví posluchače Rádia Tloskov.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

už mi malý byl svět, tak jsem chtěl na výlet. Doma jsem řekl, že budu zpátky, co nevidět. Byl jsem chytrý kluk, ale to už ženy spíš fuk. Mám pocit, že stejně jsem, co se dalo splet. A ty jsi měla o mě strach, už když mi šlo, nač jsem sám. Tak nač teď brát, jakže brát, na dluh rybí slib. Nemám víc si co přát, než že se dál budeš bát, že chytím i poslední ze zlatých ryb.

0: jak je to s přáním, s nímž chodíme spát. Jak je to s vyznáním, já mám tě rád. Jak je to s písněmi, co zná náš sluch. Jak je to s plícemi, nichž nosíme vzduch. Jak je to s malířem, co ztratí svůj zrak. Jak je to s klukem, co zahodí prak. Jak je to s vinařem, co po doušku splet. Jak je to se vším, vám odpovím hned. Kdo mě vyslechne, ten nic nestratí, jen si povzdechne, s lehkou závratí. Tak to chodívá běžně kolem nás, tvář to nemývá, ale má to hlas. Tak je to s přáním, s nímž chodíme spát. Tak je to s vyznáním, já mám tě rád. Tak je to s písněmi, co zná náš sluch. Tak je to s plícemi, v nichž nosíme vzduch. Tak je to s malířem, co ztratí svůj zrak. Tak je to s klukem, co zahodí prak. Tak je to s vinařem, co po doušku splet. Tak je to se vším, na to vemte jet.
1: Ahoj, já jsem Krištof.
2: Ahoj, já jsem Zbyněk.
1: Zdravíme posluchače Rádia Tloskov a jsme kapela Portless.

čeň se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rvá ti si z cizího,

0: Marta Kubišová zdraví posluchače a posluchačky Rádia Tleskov a přeje vám příjemný poslech.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se na

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

0: Janečku.
1: A co ti ještě bere klid?
0: To zda vám můžu říkat, strýčku.

prezentuje, ale i antisérum působí hned. Ví celý svět, že z brambor dělá serum a z pilu med. Kolik máš let, že nevíš o životě, co za nec se vejde, si moje hloupé kotě, já jsem tvůj jed, jsem tvoje driving to med. Já jsem tvoje nic, ale i tvoje všecko, tvoje těpic. V hotelu Ritz, zvu tě na jedno decko, případně víc.

tvůj vir, ale i AVGčko pod nosem knír. Tvůj Jaromír, co má víc o kolečko a baští sír. Dle vlasů Ir a podle nosu Valach, ten bohatýr, co žije tam ve vysokých skalách, já jsem tvůj vir, jsem tvoje Happy New Year. Já jsem tvůj ráj,

Žena uteče, chalupa zhoří, též kamarád zahne kramle nekam do zámoří. Všecko tu na světě aj tak je plané, jenom ta muzika, ta s váma zostane.

Dobrý ráno. Slunce vychází nad rájem. Až dosnídáte chléb s čajem.

Když už máme den jako z obrázku, tak vezmem balónek na provázku, na procházku. Jo. Dobrý ráno, pak trošku pokrčíme kolena, vždyť víte, co to znamená, podle návodu z letecký knížky se odrazíme do výšky.

0: kapela? Schodiště?
1: Zdraví!
0: Lacko! Lacko!

co mi píše, objednám si sachr hlaté, co se týče jeho říše, je tu nějaké vachrlaté. Den se oblík do azuru, na nebi se mráček bílá a z bazénu hříškem vzhůru vzlétá leklá akvapela. Stóny nad pozemských chorů, na půl ryba, na půl žena, křídla andělů dík chloru, voda barví do zelena.

před psím vínem, před psím vínem, které slavne, co se tváří jako hrozem, které maximálně zvládne, když se snaží po velk nozem.

se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Keks už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

Tak já zdravím rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrý do toho rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

Hledaleš nalezl v jezdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech. Velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

To byla jak relief s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Ahoj, tady Ivan Hlas. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Mějte se krásně.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuji taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

švagr. Švagr není balík z lontu, byl 53. v řadě, už párkrát stáli kvůli ladě, za prachy odstojí i frontu.

a právě o pár pater výš sedí velká myš u dveří 225. Konečně se dostávám ke vztahu věry k myším.

zamčila se s kámoškou na 220 čtverku a vrátna z dívčích kolejí v klidu dolejí a čte si starej mladej svět. A právě o pár pater výš sedí velká myš u dveří 225.

teď podobu ztrácí, toho jsem se bál. Vyrval mi čas.

0: Dobrý den, já jsem Dana Matulková a chtěla bych moc pozdravit všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Jednou večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda Mráz. Vletí k vám oknem něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a sítí život,

0: Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskou.
1: Slyšet je zašera, kde pramen vyvěrá.

Já jsem před hodně lety slyšel vykládat, to já to furt jako tak vypovídám, takovou anekdotu, co jsou to domovy důchodců, že je to pomsta dětí za jesle. A na základě toho, už je to hodně dlouho, mě napadl takovej tvar. Je to Valčík.

Ahoj, tady je Jiřina Anna Jandová a moc zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

kameře za splešák s jinou zahnul. Jednou je přistihla, no prostě žádná psina. Pod tíhou svědomí on na život si šáhnul. Skočil mi do...

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence Kudrna

Dostal jsem papíry na hlavu, žiju v ústavu, kde se léčí rozum. Dělám si, co se mi zalíbí, mám pevné alibi, lékařskou diagnózu. Ferrari pyžamu, co sahá na kotníky, denně 5 oxazepamů a 4 skotský siky, na zahradě okopávám len a nemůžu ven. Včera jsem měl kázání v betlémské kapli, nadával jsem na pány, než by mě chňapli. Zapálili hranici u mojí postele, na naší světnici bývá často vesele. Pavilon číslo 5, pavilon číslo 5, to je můj celý svět.

neděli disciplína poleví, přichází návštěvy ve vší slávě. Příbuzí hledí na mě zkoumavě, zda mám máslo na hlavě, anebo máslo v hlavě. A já ve rárním pyžamu, co sahá na kotníky, dostanu štangli salámu a tři krabičky viky. A jsem velice spokojen, že s nima nemusím ven. Zalezu na klozet, mušle je trůnem, a jsem od A do Z Jordanem Brunem. Je třeba odvolat vyřčené názory, nejhorším sestra zavolá nějaký doktory a dají mi meprobamat, dají mi meprobamat, dají mi meprobamat.

přibitý u Palestin. Primář nás vesele pozdraví, poptá se na zdraví a přeje hodně štěstí. A já ve ranní pyžamu, co sahá na kotníky, do kávy si nalámu. Tři rohlíky a z okna koukám ven a taky někdy pleju len. Když si chci spravit náladu, nemě by nevrlo, rozložím svoji armádu u města Vátrlo. A lumpa Anglána zničí má dělostřelba, bitva je vyhrána, ať je ostrov Elba, ať je ostrov Elba, ať je ostrov Elba, ať je ostrov Elba. Ať je ostrov Elba.

0: Říkali, že jsem nemocen. A já byl zdrav, jen bolest cítil a o to právě běží. Říkali, že jsem nemocen a prášky dávali mi a já jsem věděl, že pomohou jen stěží. Říkali, že mě uzdraví, jenom když alkohol přestanu pít a kouřit jako dosud. Já uvnitř bolavý jsem byl a jenom alkohol tupil to ostří zvané osud. Říkali, že jsem nemocen a hořké pilulky jen dali mi a pouhá slova. Říkali, že jsem nemocen a já byl zdrav, jen život svůj bych s chutí začal znova. Říkali, abych přestal pít a já jsem chtěl a kouřit přestal jsem už téměř spola. Říkali, abych přestal pít a já jsem věděl, že ne alkohol je to, co mě udolá. Říkali, že jsem nemocen a srdce mé prý na čas oddechnout si musím. Říkali, že jsem nemocen a já byl zdrav, jen cítil, že se čím si dusím. Říkali, abych přestal pít a tak jsem slíbil, abych v klidu propít se mohl k spánku. Říkali, abych přestal pít a tak jsem slíbil a pak bolest svou hned utopil jsem v džbánku.
1: Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

0: Posloucháte písničky na přání na rádiu Tloskov.
1: Poslyšte, slečno, můj CO2 válčí na čtyři doby. To málo kdo umí tou poslední dobou, chtěl jsem vám říct, však říkám až nyní, že poslední dobou všímám si, slečno, jak v samobsluze sluší vám tůze. To vaše mládí však málo se sluší a málo se patří, vyznat se vám. Co někomu patří, chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Chtěl bych být váš sifónový bombometčík. Já dobře vím, že ten mladý muž odvedl z úseku pečiva. Pokaždé v podvečer po šichtě domů vás za ruku vodívá. Proto si od něho
2: vícekrát
1: pečivo
2: kupovat
1: nemohu.
2: Nemohu.
1: Místo něj nosívám
2: v košíku
1: k pokladně bombičky sifonu.
2: Sifonu.
1: Chtěl bych být váš sifonový bombometčík.

čtyři doby. To málo kdo umí, chrastit mi po kapsách po cestě domů už od výlohy. Samo obsluhy srdce mi usedá, když vidím ty vaše buclaté prstíčky.

0: chtěl bych být váš sifonový bombončík. Chtěl bych být váš sifonový bombomečík.
1: Dobrý den, tady Richard Tesařík, Jojobent. Já zdravím posluchače Rádia Tloskov a přeju vám, ať vám to vydrží co nejdýl do Rádia Tloskov.

0: rázem.
1: Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

dotýkám se tvého, pak se vkládám mezi tebe. Máš víčka od luny. Na svých bedrech cítím tíhu celého pohanského nebe.

vlasov pleskají o větve, ztrácím rozum. Muž mění se v chlapce.

vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstí.

Ciao. Tady je opičí banda zrní. Zdravíme všechny posluchače Rádia

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

si už dlouho pryč. A nikdo blízkej není na blízku. Štrozy na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okna.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic

0: My jsme kapela
1: Pipes and Pints.
0: A zdravíme rádio
1: Tloskov.
2: Yeah. Yeah.

Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly. Ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvona rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polikám.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

stojíš při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35. A že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si,

paměť. Myslel jsem, že spoustu času mám a že už vůbec nikam nespěchám. Čas otupí i ostrý břit, když tebe mám, co ještě můžu chtít.

0: na to vám.
1: Tortíček, cukrár.

zvolna slávne vdáli, hukot magistráli, vůň louka květy pokrytá. Slunce praží do střech, doma dobrý postřeh, trošku toho bronzu nachytá. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál, nádech, výdech, nádech.

slunce metá mince, sbírá je pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic. Pámbulo si stírá dlaní všeho míra, zbydou naše čáry nebo nic. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko v žlutém tričku.

stačí úsměv slečen, už jsem chtíčem vlečen, ať jsem pyšně línej jako veš. Než to skončí gipsem, vyndám nohy z klipse, na ty mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Očích světlo i tmu v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sahneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by

0: až ti jednou sprintem zmizím labirintem a v dálce zhasne slunce i má pleš. Žádné velodrama, nezůstávej sama, než mě jednou v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko, žluté tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech, stále dál se šlape na pedál. Zvolna slávne vráli, hukot magistrály, po ní louka květy pokrytá.
1: Ahoj.
2: Tady.
1: Klára.
2: A Honzík.
1: Z kapely.
2: My tři a vy. Zdravíme.
1: Tloskováky.
2: A posluchače.
1: Rádia
2: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

0: Čau. No a řekneme to unisono a je to, ne?
1: Cože říkáme?
2: Kapela Oči zdraví Rádio Tlosko.
1: Dobře.
3: Kapela Oči.
2: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
2: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
2: Kapela Oči zdraví Rádio Tlosko. Ahoj.
1: Ahoj.

0: ever heard of rock and roll? Study this book.
1: Jedna, dva, tři.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

0: Mrtík mě dneska zastavil a aniž by se představil, řekl mi doslova na mou věru.
1: Poslouchej, já tě těsně žeru.

0: která z rána bude vdána, bude vdána za vegetariána.
1: Tak a mazej se učesat, zobáku.
2: Ahoj, tady Kuba Červinka ze skupiny Mňága až Džorb. Zdravím posluchače Rádia Tloskov.

jednou brýce rozplynem, přežijeme skupenství rozklinem. Podzim už hlásí tři čtvrtě na ocun. Uplývá stín za stínem, v hospodě debatuje nad vínem. Armáda spásy, co čeká na ocun. Jsi tajemná tůň s leknínem, jak řasy na potoce za mlýnem. Plynou tvý vlasy až někam k pravcům.

obal. Jednou prý se rozplynem, přežijeme skupenství rostlinem. Podzim už hlásí tři čtvrtě na ocůn. Podzim už hlásí tři čtvrtě.

a někdo na pomoc, jen milenci na patrolách. Dlouhá je mi noc a kdybych křičel o pomoc, nikoho nepřivolám. A ty kroky, to je vítr, deja vu, to jen výtah jel o patro dál. Špendlík ke jménu do sbírky měst, kde jsem Bůh.

0: tak moc, někam, kde někdo na mě čeká. Někam, kde jsem už byl, a jak nízký mám cíl, ale cesta tak předaleká. A i lež bych už bral, že jsem na cestě dál, ale pravdy se nepolékám. Víš, než nic raději uvěřit v lež, takže můžeš lhát. Můžeš lhát, když chceš.
1: Příběh sedmý, jak Hugo sekal dobrotu. Slyším, jak někteří z vás říkáte, je to dost, jiní zase, no, konečně, protože Hugo už napáchal tolik nedobroty, že je skutečně na čase, aby taky nasekal nějakou dobrotu. Ale slyším i nedůvěřivce, jak si říkají, to jsme tedy zvědaví. Tak poslouchejte. Sněhy už se dávno proměnily ve vodu a koryty potůčků odtekly do řek a řekami do moře a v našem zahradnictví za městem se všechno zelenalo. Radovan zase nosil svůj slaměný klobouček, aby nedostal úžeh, neboť slunce už mělo skoro letní sílu. Ráno tatínek proskoumal svýma zkušenýma očima oblohu od východu k západu a řekl, něco se asi přižene. Hurá, něco se přižene, zajásal Radovan a vyletěl z postýlky tak zbrkle, že si roztrhl noční košily. Venku pak poskakoval mezi záhony a opakoval,

Dívej k městu a já k lípě, ať to nepropásneme. Při těchto slovech posadil Kvika k sobě na střechu. Nad sídlištěm neviděl pes nic zvláštního. Obloha tam byla bledě modrá a vzduch se nad vysokými domy tetelil horkem. Za to nad lípou se houfovala temně modrá mračna. Ale jelikož byl Radovan malý a neskušený, netušil, co z takových mraků může pojít a vůbec mu nepřipadaly hrozivé, i když ve skutečnosti hrozivé byly. A tak chlapeček přestal pozorovat oblohu a začal pozorovat tatínka, který stloukl dvě laťky k sobě a ten kříž zarazil do země. Co to bude, tati? Strašák do jahod, řekl zahradník a oblékl kříž do starého kabátu. Bude strašit jahody? Podivil se Radovan. Jahody ne, ale kosy, ty trumbero, aby nám na ty jahody nechodili, vysvětlil mu trpělivě tatínek a dal strašákovi černý klobouk. A jen mu ho nasadil, ten klobouk vyletěl vzhůru, zatočil se ve vzduchu jako živý a spadl do zelí. Od té chvíle se začaly dít věci, kterým se v dávných dobách říkalo boží dopuštění. Z cesty se zvedl prach a píchal do očí. Stromy se ohýbaly, v korunách to hučelo, slunce nebylo, po temné obloze se zaklikatil blesk a všechno ozářil a potom prásk. Kvik zavil a zmizel v boudě. Pojď se schovat, zavolal tatínek. Radovan chtěl běžet za ním, ale v tom se ozvalo něco, co ještě nikdy v životě neslyšel. Byl to cinkot a rachot dohromady. Z nebe padaly velké bílé kuličky a cinkaly a cvakaly do skel pařenišť a skleníku. Byly to kroupy a to, co prováděli, se jmenovalo krupobytí. Radovan si pro jistotu vlezl ke Kvikovi do boudy. Oba vystrčili ven jen hlavy a všechno pozorovali. V tom bubnování krup slyšeli maminčin hlas, který se o chlapečka strachoval, ale také tatínkův, který říkal, že do psí boudy blesk neuhodí, jen ať tam kluk zůstane, aspoň si tu bouřku pěkně zblízka užije. Potom Radovan s Kvikem viděli, jak tatínek neohroženě vyběhl do krupobytí a rychle přikrýval okna pařenišť slaměnými rohožemi. Nedbal na to, že ho kroupy tlučou dozad i do hlavy. Hlavně chtěl zachránit skla. Ale všechna stejně nezachránil, neboť v té chvíli už kroupy dosahovaly, jak je to v Čechách pravidlem, velikosti holubých vajec. Bouřka odešla stejně rychle, jako přišla. Najednou bylo zase slunce. Radovan měl v dýnku svého kloboučku celou hromádku ledových oblázků. Nabral je do dlaně a smutně koukal, jak se zmenšují a mizí. To je krása, vzdychl. Škoda, že nepadají častějc. Tatínek neměl z krupobytí takovou radost jako syn. Rozbilo mu dvě okna v pařeništi a jedno ve skleníku. A tak poslal Radovana ke sklenáři. Vy si teď asi říkáte, co zlý výrostek Hugo, kdy už začne s tou slibovanou dobrotou. Zatím se tu ještě neukázal. Máte pravdu, neukázal, ale to neznamená, že tu není. Sedí tiše za stromem a vyrábí si prak. A to pár kroků od pěšinky, po které utíká zahradnický chlapeček do sklenářství. První, čeho si Radovan ve sklenářství všiml, byl obraz ve zlatém rámu, který stál na pultě hned proti dveřím. Byl na něm vymalován pán a na nose měl čmouhu. Chlapeček chvíli čekal, až někdo přijde a obraz si prohlížel. Pak si naslinil prst a pánovi na obraze nos očistil. Ale co se nestalo? Ten pán se zvedl, opřel si bradu zhora o rám a řekl, co chceš? Teď teprve poznal, že to nebyl obraz, ale živý sklenář a zasklívač obrazů pan Ženíšek. Prosil bych 3 tabulky skla a hroudu kytu, řekl Radovan přesně tak, jak mu to tatínek nařídil. Sklenář sedal do práce. Položil na měkký stůl tabuli skla, přiložil pravítko, udělal nějakým nožíkem šmik, šmik, šmik, pak udělal lup, lup, lup a 3 tabulky, jedna jako druhá, byly na světě.
Než se Radovan vzpamatoval, dal mu pan ženík

0: koníček na záda malou dětskou krosničku, tabulky do ní uložil, připlácel k ním hroudu kytu, rozevřel klukovi pěstičku, vzal z ní peníze a řekl: pozdravuj doma. Když Radovan krhačel pěšinou k domovu, netušil, co se mu děje za zády. A dělo se toto. Hugo mu nepozorovaně sáhl do krosničky a jednu tabulku skla mu ukradl. Opřel ji o strom, se svým známým prohnaným úsměvem napnul gumy praku, nabitého kamenem, zamířil, třesklo to a bylo po tabulce. V té chvíli byl už Radovan doma a hlásil: pan sklenář vás všecky pozdravuje. Tatínek marně hledal v krosničce třetí sklo. Si popleta, Radovane, neseš jen dvě tabulky, řekl. Bylo mu sice divné, že si pan ženíšek vzal peníze za tři a poslal jen dvě, ale usoudil, že sklo asi podražilo, a tak vložil synkovi do dlaně další minci a vyslal ho znovu do města. A co myslíte, že se stalo? Na cestě k domovu byl chlapeček zase okraden a Hugo si podruhé vyzkoušel svůj prak. Když tatínek zjistil, že má Radovan prázdnou krosničku i dlaň, došla mu trpělivost. Že sletěl jako blázen a někde ti vypadla, povídá. Radovan podle pravdy odpověděl, že neletěl, nýbrž jen opatrně poskakoval. A tak tatínek znovu musel sáhnout do kapsy pro peníz, ale řekl, že je to opravdu naposledy, jinak ať si ho Radovan nepřeje. A protože si ho synek nepřál, vzal si sebou tentokrát svého chlupatého přítele Kvika. Pan ženíšek už nad tím kroutil hlavou. Prodal tomu stálému zákazníkovi další tabulku, vyprovodil ho před krám a pro jistotu pak za sebou stáhl roletu. Ukázalo se, že nápad se psem byl k nezaplacení. I třetí krádež se Zluduchovi podařila, protože Kvik právě ucítil myš a rozhodl se, že zjistí, kde bydlí. Ale pak, jakmile mu zavadil očenich Hugův pachatelský pach, děsivě se rozštěkal a zadržel prchajícího zloděje za nohavici. Jenže Hugo se mu vytrhl a s tabulkou skla v ruce, což je samo o sobě nebezpečné, prchal směrem, kam ho Kvik hnal, totiž k plotu našeho zahradnictví. A to se mu stalo osudným. Přes plot se totiž natáhla tatínkova tvrdá ruka, drapla ho za límec a podala si ho k sobě do zelí. Když tatínek viděl skleněnou tabulku v jeho rukách, řekl hrozivým hlasem: ty sloto nenechavá, tak ty si nedáš pokoj. Hugo se třásil jako osika a drmolil: dám, pane zahradník, já dám takový pokoj, že to bude úplný pokojíček. V té chvíli kráčel kolem protějšího plotu holohlavý pán s holí v ruce a s cvikrem na nose. Byl to sám ředitel školy Hlavatý.
1: Buďte zdrav, pane zahradníku, zvolal. Není to náhodou náš drzý žák Hugo, ta známá firma?
0: A při těch slovech si posunul cvikr blíž k očím, aby lépe viděl. Když Hugo zaslechl ředitelův hlas, byl strachy menší a ještě menší. Tatínek se zájmem sledoval to zmenšování a pak Hugovi tiše řekl: budeš sekat dobrotu?
2: Budu sekat, sliboval výrostek kňučvým hlasem. Já nebudu dělat nic jiného než sekat. Já nasekám tolik dobroty, že to tady bude samá dobrota kolem dokola.
0: Že byl tatínek dobrák, tak se nad tím rošťákem slitoval. Upažil Hugovi ruce, narazil mu na hlavu černý klobouk, který vítr odnesl ze strašáka, zvolal:
1: ne, ne, pane řediteli, to není žák Hugo, to je přece strašák proti kosům.
0: A přitom na pana ředitele levým okem významně zamrkal. Pan ředitel tomu porozuměl, usmál se a řekl:
1: no proto, jak špatně vidím, myslel jsem, že je to ten náš prezent.
0: Pak na tatínka také mrkl levým okem a pokračoval v procházce. Zatímco tatínek vsazoval do skleníku poslední tabulku, stál Hugo poslušně v jahodách a sekal dobrotu. Radovan, který se s Kvikem opět usadil na střeše psí boudy, řekl: tatínku, ty jsi na něj nežaloval a on nám za to krásně straší. A skutečně živý strašák zrovna zahýbal rukama a z jahod se zvedl párek mlsných kosů.
2: Lepšího strašáka, než jsem já, byste těžko scháněli, naparoval se Hugo. Mně strašáctví baví. Radovan řekl, můžeš k nám chodit strašit každý den. Řekneme ve škole, že jsi pracovitý a možná, že to dotáhneš schování i na dvojku. Večer, když už kosové šli spát, Huga propustili. Malý Radovan nemohl dlouho usnout. Pořád musel vzpomínat, jak si dnes užil světa. Myslel na to, jestli bude zase někdy krupobytí, jestli se Hugo opravdu polepší, a také na pana sklenáře Ženíška, který byl zarámovaný a vypadal jako obraz. Pak teprve ho přemohlo spaní. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

doufám, že budeš tančit na stole. Doufám, že budeš tančit na stole. Doufám,

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

více, cítím, že budu chycen, nebudu žít více, kam jsem to vles modřin. Uši od hlíny a v ústech dva zuby a v očích pohled plný.

Příběh třetí. Jak vyzrát na motýly. Tatínek zahradník naslinil prst, vystrčil ho z okna a řekl: dneska tam fouká motýlí vánek. Motýlí, podivil se Radovan. Tak, to je tak jemný vánek, že ho nejspíš dělají motýly křídlama, odpověděl tatínek. A asi měl pravdu, protože nad tím naším zahradnictvím poletoval, kroužil a třepetal se celý oblak bělásků. Chlapeček vyběhl ven a rovnou do toho bílého a tichého hejna, které nedělalo vůbec žádný hluk a jen tiše způsobovalo motýlí vánek. A kdo ví, jestli to nebyly motýly ochočení nebo co, protože Radovanovi klidně usedali do vlasů i na ruce. To je krása, motal se zahradnický klouček mezi bělásky a jednoho musel odfouknout ze špičky nosu, jelikož ho šimral. Ty se raduješ a podívej naše zelí, povzdechl si tatínek. Je to k pláči. Radovan nechal motýly a sklonil se k záhonu zelí a tu viděl, že po zelných hlávkách stékají smutné, průzračné krůpěje, což nebylo nic jiného než zelné slzy. Nebreč, zelí, pohladil Radovan jednu kadeřavou hlavu. My tě přesadíme. A vykročil do kůlny pro rýč. Kam bys ho chtěl přesazovat? Zastavil ho otec. Dál od cibule, tati. Nikdy nedávej zelí k cibuli. Maminka u cibule taky pláče, to přece víš. Ačkoliv neměl zahradník právě nejlepší náladu, musel se tomu zasmát a hned také musel synkovi vysvětlit, že zelí nepláče kvůli cibuli, ale kvůli běláskům, protože jsou škodlivý až hamba. Škodlivý? Vzdychl Radovan a zklamaně se podíval na ten tichý bílý oblak, který vypadal ve výšce nad zahradnictvím jako nečekaná malá sněhová přehánka. A jak, hochu, řekl tatínek, snesou nalupení vajíčka a až se z nich vylíhnou housenky, všechno zelí nám sežerou. Potvory, kdo by to do nich řekl? Ulevil si Radovan, ale pak povídá, neboj se, tati, já na ně vyzraju. A posadil se na stočenou hadici, dal si bradu do dlaní a přemýšlel. Přemýšlel dlouho. Tatínek během toho přemýšlení stačil prosít dvě kolečka kompostové hlíny a motýly se zatím usadili na zelném záhonu. Co to děláš? Zajímal se zahradník. Zraju, odpověděl Radovan. Jsi snad hruška, kroutil hlavou otec. Nejsem hruška, ale zraju, abych na ně vyzrál. A v tom pod sebou zaslechl zahuhlání. Neseď a pusť mě na ně, huhlala hadice. To je nápad. Radovan vyskočil, přivolal na pomoc psa Kvika a společnými silami otočili kohoutkem. Vodní proud motýly pěkně překvapil. Vyletěli vzhůru a začali kroužit ve výšce přímo nad Radovanem. Aby je zasáhl, musel Radovan mířit rovnou nad sebe, čímž došlo k zajímavému úkazu, že byl na rozdíl od motýlu brzy mokrý. Akorát nastydneš, řekl tatínek a zastavil vodu. Ještě, že bylo sluníčko, Radovan se sušil a během toho sušení nepřátelsky sledoval drzé bělásky, kteří vycítili, že je na ně krátký a tiše přistáli na zelných halávkách. Někteří se jen tak slunili, ale někteří seděli podezřele soustředěně a poslepičím způsobu přikrčeně a to nejspíš znamenalo, že už snášejí vajíčka. Kviku, vem si je, dostal Radovan nápad. Pes se okamžitě probral z pospávání.

0: ostatní a už lítá mezi řádky. Kudy běží, tam se motýly zvedají. Kudy neběží, tam zase usedají. Tati, hele, jak je Kvik krásně vyrušuje od snášení vajec. Jenže pes měl za chvíli dost. S vyplazeným jazykem se dobelhal k boudě a když popak mezi slechy usedl motýl, mávnul nad tím packou a odevzdaně zavřel oči. To bílé, neodbitné mračno bělásků si podle všeho řeklo, že nepřítel už vystřílel všechen prach a znovu začalo klást do záhybů zelných listů své malé, žluté miny. Jak to ta Kateřinka dělá, že přichází vždycky jako na zavolanou? Právě teď otevřela vrátka a řekla, máte salát? Máme smutek, odpověděl Radovan. Potřebujeme odehnat motýly, ale nevíme jak. My jsme si už pověděli, že Radovanova nejlepší kamarádka je krásná, ale nevím, jestli jsme stačili říct, že má za ušima. No, tím se nemyslí, že má za ušima zahnuté drátky od svých brejliček. Ty tam samozřejmě taky má. Tím se myslí, že jedla vtipnou kaši. A když někdo jí vtipnou kaši, tak si nesmíte zase představovat, že se láduje nějakým legračním pyré. To prostě znamená, že mu to zapaluje. Ale jelikož byste si zase mohli myslet, že se jedná o požár, bude nejlepší, když vám rovnou řeknu, že Kateřinka nebyla hloupá. Co takhle zavřít je do sklepa, řekla. Nápad je to dobrý, ale jak je tam dostat, řekl Radovan. A jelikož děti nemohly přijít na to, jak motýly přemístit do sklepa, přispěchala Kateřinka s dalším nápadem. Smetiště. Kdo ví, co je smetiště, ten vůbec nemusí tohle poslouchat. Ale kdo to neví, ten se to tady doví. Když je na okraji města nějaký vhodný dolík, přijde tam člověk z obecního úřadu a zatluče do země ceduly s nápisem skládka zakázána. A na to místo pak občané, zejména v noci, odhazují děravé hrnce, proleželé matrace, pixly od barev, dráty, prošlapané boty a jiné věci, které už jim dosloužily. A protože příroda je moudřejší než občané, dá na tom místě vybujet vysokým kopřivám, aby to tak nebylo do očí. Tak to je konec výkladu o smetišti. Kousek za plotem našeho zahradnictví bylo pěkné smetiště. A ten Kateřinčin nápad spočíval v tom, že by se motýly mohly nalákat na kopřivy. Tam ať si s klidem nakladou vajíčka a housenky ať si je s klidem sežerou. Nespal se, řekla holčička Radovanovi, když se octly mezi žahavými rostlinami, které byly větší než oni. My zahradnické děti si z kopřiv nic neděláme, řekl Radovan a odvážně si začal klestit cestu pálivým lesem. My obyčejné děti z nich máme pálivé pupínky, to vy ne? Divila se Kateřinka. My také, ale nic si z toho neděláme. Když se dostali až na vrchol odpadkové hory a schladili si slinami zásahy, stoupli si na starou pohovku s vyhřezlými péry, odkud viděli zahradnictví jako na dlani. Kateřinka přiložila dlaně k ústům a zvolala. Motýly, poleďte sem, na puta puta, na! A tu se začaly vršky kopřiv komíhat a za chvíli děti zjistili, že se k ním střeštěně ženou slepice. To ne, Kateřinko, tak se přivolávají slepice, smál se Radovan. A hned začal tleskat a říkat, jedeš, jedeš! Protože věděl, že slepice sice nejezdí, ale tímhle slovem se nejlépe zaženou. A jak se volá na motýly? To právě nevím, pokrčil chlapeček rameny. Kateřinka tedy udělala znovu z dlaní kornout a zkusila to jinak. Motýly, poleďte sem, na lida, lida, liduška. A tu se vám z potoka vykolébal houfek kachen a hned se horlivě žene k dětem. Ale ne, tak se volá na kachny, směje se Radovan a žene kačeny zpátky. A volá se vůbec nějak na motýly? Asi ne, posmutní zahradnický chlapeček. Nikdo ještě nikdy motýly nikam nevolal a tak na to není žádné říkání. Co takhle, zkusila to Kateřinka do třetice. Motýli, poleďte sem, na, mota, mota, na. A to bylo to správné říkání, to na ně zabralo. Jak ho zaslechli, zvedli se z hlávek zelí a zakroužili nad smetištěm. Teď si to trefila, Kateřinko, jásal Radovan. Když už byli motýli tak blízko, dělala jim Kateřinka chutě. Pojďte na kopřivy, jsou dobré a výživné, rostou po nich vlasy. Budete mít krásně chlupatý housenky, přidal se Radovan. Kateřinka mu zašeptala, že housenky od bělásků chlupaté nejsou, ale Radovan řekl, to nevadí, naslibovat jim to můžeme. Když první motýli dosedli do kopřiv, děti radostí poskakovali na staré pohovce jako na trampolíně. A tak se dobrá věc málem podařila. Všimněte si, že říkám málem. Když se slovo málem někam vloudí, kolikrát všechno zkazí a stejně dovedou škodit i jeho kamarádi skoro, téměř a takřka. Totiž, nad lesem kopřiv se začal z ničeho nic míhat podivný, průhledný pytlík na hůlce. A ten pytlík bělásky lapal po dvou, někdy i po pěti najednou. Kdyby je jenom lapal, on je však vysypával za plot přímo do zahradnictví. A víte, kdo ten pytlík na hůlce držel v ruce a kdo s ním mával? Protože to není možné uhodnout, řeknu vám to rovnou. Zlý výrostek Hugo. Nezbláznil se z Hugo, vyjeli na něj děti. Ale Hugo je vůbec nebral na vědomí. Dál se oháněl síťkou na motýly, kterou jistě někomu ukradl, a dál zlomyslně vytřepával bělásky nad zelné hlávky. Něco jiného by bylo, kdyby měl Hugo přírodovědné zájmy, kdyby měl ku příkladu sbírku motýlů, jako jsou otakárek feniklový či perleťovec stříbropásek. A kdyby mu v ní chyběl bělásek zelný, prosím, ať si ho chytí, ale z jeho počínání bylo jasně vidět, že žádné přírodovědné zájmy nemá a že chce jenom škodit a má z toho potěšení, čili že je to bytost ještě škodlivější než housenka běláska zelného. A na takové kazy světy se musí lestí.
1: Tkaničky,
0: zašeptala Kateřinka Radovanovi do ucha a obě děti si začaly rozvazovat boty. To bylo Hugovi divné. Proč se zouváte? Zeptal se, když běžel kolem nich uličkou v kopřivách. Je nám horko, řekla Kateřinka. Pak svázali všechny čtyři tkaničky do jedné dlouhé šňůrky a tím byla past na Huga hotová. Tobě není horko? Zeptal se ho Radovan, když se k ním se síťkou nad hlavou tryskem blížil. Ne, odpověděl výrostek těsně předtím, než zakopl o napnuté tkaničky a přistál na břicho v kopřivách. A teď? Ptají se ho děti a vesele poskakují na starém otomanu. Teď už Hugovi horko bylo. Když uvážíte, že měl na sobě jen trenky a že nebyl zahradnický, nemůžete se divit, že se běžel schladit do potoka s takovým kňučením. To se nám, myslím, povedlo, usoudil Radovan. Na, mota, mota, na, zvolala Kateřinka na zatoulané bělásky a všichni motýli se poslušně vrátili na kopřivy. Když to pak večer Radovan vyprávěl mamince, usmívala se tak mile, že jí bylo na očích vidět, jakou má radost. To jsme si zase užili světa, pomyslil si zahradnický chlapeček pod pruhovanou peřinou. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

Jedne gelat, jedna sluníčko ven. Hned po obědě chvíli spát.

Já spíše knížek si promiňte, většinou všímám. I mezi nimi jsou mladé i starší, i mezi nimi

jsou jednou už prožil. Snad odpustíte mi, že to, co z ní zbývá, já jak si promíte, někdo to spíš skrývá.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

oblohou letěla. Chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagony, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.

0: Ahoj, dobrý den, já jsem Lucie Pernetová, zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Pořádně se opři o ty housle, totiž opři si ty housle o tu bradu, pozor, dva, tři, teď

0: Rodinu já považuji, co se týče nudy. Za jeden ton věčně zní tam, jak když hrajou dudy. Jako kluk jsem těšíval se na okamžik světlejší. Máma s tátou, když se přeli, kdo z nich dvou je blbější. To mě tenkrát nenapadlo, neb jsem zřel v tom kravinu, že si taky jednou za čas pořídím svou rodinu. A teď plácám do kolečka, ach můj synku, čím si ryl? Kolečko se polámalo a já jsem kde táta byl. Co si asi myslel táta, když mu máma říkala?
1: Kvůli ty tvý noční muře, já jsem zase nespala.
0: Jak to bylo s mámou asi, někdy z toho mívám strach. Táta zdrh jí slezly vlasy, pak se obrátili v prach. Ach jo.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově
0: v Tloskově.

dal jsem na plotno vodu, zapnul plyn, nasypal černou mletou kávu do hrníčku, pustil jsem desku, trojku kvím, zapálil na stromečku nejlepší.

pokojem voní čerstvé konopí. Z ledničky vytáhnu sem kapra sněhuláka, až se mi celý roztopí. Z balkónu do tmy z plných plic si zahulákám.

V rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v tom.

0: kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov, čau.
1: No a řekneme to unisono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tleskov. Ahoj.
2: Ahoj.

bydlíš, kdekoliv si, bratr můj, do stejných plínek jsme pouštěli hovínka. Ať bydlíš, kdekoliv si, bratr můj, porubské dvory nás pojí jako spolu.

zatoulaný pes, nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolvérem, Havran usedá na střechy Petěrburku, čert, aby to spral. Lásku moji, kníže Igor si bere nad sklenkou vodky,

nad obzorem letí ptáci slepí v září červánku. Moje duše široširá stepy

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

myslím. Určitě přijedu, dejme si sraz v šest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpetuum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati, kterou z paměti znám.

i ty bez sobu, ty s myšlenkou i bez myšlenky. V Přerově vlak se přepřahá, za okny mrholí. Je to už dlouho, co jsem tu hrál, chybí mi dávná odvaha, porvat se s kýmkoliv.

bych byl u cíle, myslel jsem zítra, je to už dneska. Život je perpetuum mobile, točí se jako černá LP deska.

i ty bez sopu, ty s myšlenkou i bez myšlenky. Kdybych měl patent na rozum, kdybych se nemýlil, žít žilo by se snadněji. Jdu podél břehy k přívozu, brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl,

0: Ahoj, tady Kuba Červinka ze skupiny Miagáš Džorb. Zdravím posluchače Rádia Tloskov.
1: Haleluja, haleluja, anděle na kůži.

bělostém munduru hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja. Co chtějí, vědí o člověku, haleluja, mají na to fonot,

Ahoj, tady je Šárka Strachová a moc zdravím všechny posluchače a posluchačky Rádia Tloskov.

Je-li noc, anebo den, jsem totiž zavřený v baráku bez oken. Kolem je tma a jinak nic. Ale vlastně jestli něco to těžko říct, že pojem časoprostor se mi zde rozptýlí.

Zda si věřím, či nevěřím, jsem totiž zavřený v baráku bez dveří. Kolem je tma a jinak nic, a tak si nakreslím na zeď pár okenic. Doufám, že můj štěpce mění na celou věc náhle.

přijde čas a den a noc a den a nelze být ven z baráku bez oken. Kouzlo je v tom, že není kam, takže je nadbytečný řešit a volám. O je, ten boj vštět se nedá faktům přednost v jízdě, jako je řešit, co mi blochu